0: rabin v jejich přítomnosti přepočítal 20 000 zlotých a uložil je do sejfu. Inkasista odešel do hotelu a spal celou noc bez starosti. Pěkně vyspalý ráno, se nasnídal, no a jde k rabínovi pro peníze, zazvoní u dveří. Vykoukne služka a jako by ho neznala.
1: Co pak si přejete?
0: Já bych chtěl mluvit s rabínem.
1: No já se zeptám, jestli je doma.
0: No za chvilku je tady rabín a jako by ho neznal. Co pak si přejou? 20 000 zlotých, co jsem si u vás koval. Ha, no to by mohl říct každej. Mají na to svědky. No sám jste pro ně poslal přeci. Mankovic a Koplovic tady byli a rozkvěčejí to. No, jdi pro ně, povídá rabin služce. A oni jdou dál a sednou si. No, za chvíli se dveře rozlétly a udýkaný Mankovic se ptá, co se děje tak časně po ránu. No, rabin mu to vysvětlil, že ten pán tvrdí, že on byl přitom, když... No, to je nesmysl, povídá Mankovic. No, to je nesmysl, je to 10 minut, co jsem se autem vrátil z Varšavy. Celou noc jsme jeli, ještě jsem plnej prachu. Jak jsem tu mohl být? Co já mám co dokazovat? A už se řítí Koplovic. A co to preje za obtěžování? Teď zrovna ho pustili z nemocnice. Hele, tadyhle, no a tadyhle má jizvu ještě po slepým střevu. Toho pána v životě neviděl. A že se rabin nestydí takhle obtěžovat rekonvalescenta. Když odešli, inkasista se tiše rozplakal. Rabín odemkl sejf, vyjmul 20 000 zlotých a položil je před inkasistu. Ten chvilku zírá na peníze a pak povídá: Gottes Willen, Rebbe, co to všecko bylo? Zlej sen? To jenom, aby viděli, mezi jakou pakáží já tady musím dělat rabína. Tak si představte, že kolem stolu sedí rabínové a v čele sedí Wunderrebbe, zázračný rabín. A klérujou, my říkáme Dumaj. A Dumaj, no Talmudu o životě a tak. A je ticho a najednou ten Wunderrebbe, ten zázračný rabín, povídá... Život je jako řetězový most. No všichni jste nožka, co říkal? Co to říkal Wunderrebbe? Život je jako řetězový... Život je jako co? Jako řetězový most. Was hat er gesagt? Wie eine Kettenbrücke. Ja, Kettenbrücke. Co ti myslel? No, přemýšlí a důmají. A nikoho nic nenapadáš, najednou ten jeden z těch rabínů sebral veškerou svou odvahu a povídá zázračnému rabinovi: Wunderrebbe Leben, co jsi to vlastně myslel tím, když jsi říkal, že život je jako řetězový most? Wunderrebbe pokrčil ramenama, podíval se na něj a povídá: Vím já. Když jde o moudrost v židovské anekdotě, tak je dobře zajít si k rabínovi. Ale pro chytrost, pohotovost nemusíme tak daleko. Stačí zastavit se u pana Roubička nebo u pana Kohona. Jako třeba nedávno potká pan Kohn pana Roubička a povídá: Poslouchaj, Roubiček, teď oni mi ani neřekli, že jich Etelka se vdala. To co bych jim říkal, že naše Etelka se vdala, když naše Etelka se nevdala. No jak to, že nevdala? Teď zrovna jdu parkem a koho nevidím, jako jejich Etelku, sedí na lavičce jako i děťátko. No má čas, má mlíko, co by nekojila. Nejenom s dcerou může mít pan Roubiček trampoty. Syn mu dělá někdy taky velkou hlavu. Až je z toho smutnej, takže pan Kohn do něj musí na ulici šťouchnout, aby ho probudil ze zadumání. No co peje, Roubičku, co peje, jsou plajte nebo co jsou? Ale plajte bych nebyl. Ale můj jediný syn, Mojše, jen si to představí. Tak se vrátil se z rekreace a první, co mi povídá, že se asi jako budu zlobit, ale tedy jako on, Mojše, teda, že už nechce být žid, že chce být křesťan, no. Tohle mě muselo potkat. Co tomu říkají? No, co tomu říkám, no. Jo, že to je komický, že oni to říkají mně, to tomu říkám. Můj jediný syn, Efraim, znají ho, ne?
1: Přijel stater. A ještě ani nevešel do bytu a už na chodbě volá. Papa, já už nechci být žít, já chci být křesťan. No proto říkám, že to je komický, že oni tohle říkají mně. No stáli proti sobě pan Kohn a pan Roubiček a byli smutní, no co měli dělat. A kdože pro jim poradí, až pak se jaksi ujednotili na tom, že jedině rabín. Tak šli za rabínem. Rabín je posadil a pozorně je vyslechl a když skončili, tak mlčel. No tak co tomu říkáš, Rebe? Ptali se, no. Co tomu říkám? No, že to je komický, že vy dva to říkáte mně, to tomu říkám. Můj jediný syn Izák se vrátil z Tel Avivu, ne? Študoval tam na rabína. Přijel tadyhle, se posadí a povídá, mám pro tebe, papa, dvě špatné zprávy. Za prvé, já už nechci být rabín. A za druhý, já už nechci být žid. A já chci být křesťan. No a proto teda říkám, že to je komický, že vy dva to říkáte mně. Joj, povídá pan Roubíček. Tedy tomuhle říkám neštěstí. No co jsi dělal, Rebe? Ptá se Kohn. No co jsem dělal? Přebral jsem se a šel jsem do templu, poklekl jsem a prosil jsem hospodina, aby sestoupil a no, aby se mnou hovořil. A sestoupil? Sestoupil. A ty jsi mu to řekl? Já jsem mu to řekl. No a co hospodin? No co hospodin povídá? No to je komický, že ty tohle říkáš ausgerechnet mně. Ale já znám ještě jednoho pana Roubička a o tom bych vám rád vyprávěl. On totiž pracuje pro BIS, čili pro British Intelligence Service. Kdo čte špionážní detektivky, tak dobře ví, co to je. No zavolali si pana Roubička na velitelství a pravili mu, pane Roubičku, pověřujeme vás velice důležitým a důvěrným úkolem. Tady to je váš pas, samozřejmě falešný, a tady je vaše letenka do Říma. Přiletíte do Říma a na letišti vám malý chlapec prodá Corriere della Sera a v těch novinách naleznete nový falešný pas a letenku do Alexandrie. Alexandrii na letišti zajdete do baru, objednáte si nahlas Pepsi kólu, načež krásná dívka upustí kabelku a odejde. Vy tu kabelku zvednete a naleznete v té kabelce nový falešný pas a letenku do Tokia. V Tokiu pro vás přijedou z hotelu Sakura, kde budete bydlit 3 dny. 3. dne naleznete v koupelně pod ručníkem nový falešný pas a letenku do Tel Avivu. V Tel Avivu na letišti usednete do taxíka a pojedete rovnou na hlavní nádraží a tam se vmísíte do davu. A budete chodit hodinu po městě, až si budete zcela jist, že vás nikdo nesleduje. Zajdete do Moses Gasse číslo 13. V tom domě bydlí jistý pan Finkelstein. Spojíte se s ním a vyřídíte mu, že fialky vadnou a opadávají. Tím splníte svůj úkol a vrátíte se do Londýna. Budete si to pamatovat? No, pan Roubíček měl fotografickou paměť. Podletěl do Říma, pak do Alexandrie, do Tokia. A v Tokiu 3. den našel pod ručníkem nový pas a letenku a letěl do Tel Avivu. Všechno klapalo, jak mělo. Když v Tel Avivu zjistil, že není sledován, zašel do Moses Gasse a našel dům číslo 13 a vešel dovnitř. Podíval se na jména nájemníku a zjistí, že v každém z 9 poschodí bydlí 2 Finkelsteinové, tedy celkem 18 Finkelsteinů. Pan Roubiček však byl velice zručný tajný agent a řekl si, že začne v 1. poschodí. Zazvonil u dveří a vyšel pán. Můžu prosím mluvit s panem Finkelsteinem? To jsem já. Já jsem vám přišel vyřídit, pane Finkelstein, že fialky vadnou a opadávají. No a No nic víc, pane Finkelstein. Jenomže fialky vadnou a opadávají.
0: Fialky vadnou a opadávají, prosím jich, co já mám.
1: Jo, tak. Fialky vadnou a opadávají, no to jste špatně zazvonil. To je Arnold Finkelstein, 9. poschodí nalevo. Jistý Nicolas Chauvin z Rochefortu, to byl muž, který se stal směšný svým demonstrativním a přehnaným vlastenectvím. A právě po něm se říká rvavým a hloupým a nafrněným vlastencům šovinisti. Anekdoty, které slouží k zesměšnění někoho pro jeho národnost, původ, barvu, náboženství, to jsou anekdoty šovinistické. Ale anekdoty, které jsou založeny na komických vlastnostech určitého druhu lidí, určité národnosti, to nejsou vždycky anekdoty šovinistické. Ovšem, pokud je v nich laskavý humor. Pokud z nich ovšem nečiší zloba a nadřazená nadutost, které jsou typické vlastnosti šovinismu. Tak třeba Irové. Irové jsou známi svým bigotním katolicismem a svou neláskou k vládě. Hlavně tedy vládě Angličanů. Slyšel jsem vyprávět, jak jeden Irčan se vylodil v newyorském přístavu a jen vkročil na pevnou půdu, přistoupil k prvnímu policajtovi, kterého potkal a povídá: máte tady vládu? Máme. Tak já jsem proti. Uznáte, že tohle není šovinistická anekdota. Právě tak jako ta, která se směje irskému katolickému šovinismu a klidně by se mohla jmenovat dialektický výklad návštěvnosti vykřičených domů. Byl totiž jeden takový vykřičený dům, také se tomu říká hambinec, nebo nevěstinec, nebo hampýz, v jedné takové zapadlé newyorské ulici, kde zrovna kradli plynové potrubí. A v hlubokém příkopu uprostřed ulice pracovali dva Irové, jeden starší, jeden mladší, a vždycky, když se opřeli o lopaty, odpočívajíce, tak jim koukali jenom hlavy. A jak tak stojí nepozorování, vidí, že po ulici jde rabín. Přejde kolem nevěstince, zpomalí, dělá jakoby nic, pak se zase otočí a přejde znovu a zase jakoby nic a najednou šups a zmizí ve dveřích. Ten starší Ir se podívá na toho mladýho a povídá: ha, tak tady máš židy, rabín, ženatej, má děti a ženu a podívej se, kam ho čertí ženou. Fuj, tajbl. Pokřižovali se a chtějí pokračovat v práci, ale za rohem se vynořil chodec, evangelický pastor. A přejde nevěstinec krokem pružným, trochu zpomalí, pak se vrátí už méně pružně, přejde znovu a up a zmizí ve dveřích. Povídá ten mladý Ir tomu starému Irovi: no a tady jsou ty protestanti, podívej se, pastor, ženatej, děti má doma, ženu, a protestujou, furt protestujou, a podívej se, kam ho čert nese. A odplivnou si a pokřižujou se a chtějí si dát do práce, ale jo, pane, kdo to nepřichází jako velebníček, katolický farář s kolárkem na krku. A zase přejde kolem hambince, jako by nic, a pak se zastaví, otočí oči k nebi, kvůli počasí asi, a pak zase se vrátí a ups, šups, a zmizí za dveřmi. Starší Ir se podívá na mladšího Ira a mladší Ir se podívá na staršího Ira a dlouho nic neříkají, až najednou ten starší si povzdechne: jo, tam asi musí být někdo strašně nemocný. No, a dali se do práce. Abych vám řekl pravdu, tak mě dalo přemýšlení, kterou anekdotu bych vyprávěl jako poslední. Ale pak mě vysvětlo, že taková anekdota, která by byla poslední, taková není. Protože jedna anekdota vyvolává druhou a tak dál a tvoří obrovský kruh, který doufejme se neuzavře, dokud budeme mít smysl pro humor a dokud v nás zbyde alespoň špetka moudrosti. Tak už ne pro smích, jako spíš pro tu špetku moudrosti. Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
2: Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla: a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě 3 další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem zhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy 3 sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, aby se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. 3 bratři a 3 sestry, 3 manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korble do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně.
3: No, jak by ne,
2: když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez osmi penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů.
3: Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda.
2: No, bude binec, usoudila Bára.
1: Holky, nyníčko se něco musí stát,
2: prohlásila Marie.
1: Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a...
2: No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát.
3: No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne?
2: Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce.
1: Já asi chvilku sednu tady do trávy.
2: Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla.
1: No co jsem si to sedla?
2: Sáhla pod sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní druhá krabička, čistá. A v té je prsten. Prsten s rubínem, velkým jako ringle a lemovaným perličkami.
3: Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst.
1: Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky.
2: Nepochybně nadpřirozený síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili.
1: Jak to ale rozdělíme?
2: Zkoumá Bára situaci.
1: Jak?
2: Povídá Tilda.
3: No, já bych to rozdělila na tři díly.
2: No, jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie.
3: A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme.
2: No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda.
3: Jo, a policajti na zázraky věřej?
2: Ptá se Bára.
3: No nevěřej, jsou přece hloupí,
2: uzavřela Tilda.
3: No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu.
2: Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem.
3: No nic. Flandři hrozej vpádem vlámům a vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko pořádku.
2: Marie nic, Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo.
1: Něco ti je?
4: Ne, nic mi není.
2: A hned věděl, že jí něco je. A co je ti?
3: Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle.
2: Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
5: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní.
2: Přezadila na vyšší rychlost.
5: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct.
2: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil,
3: jak se neduhu zbaví. No tak hone Marie do postele a počít, Hubert měkl.
5: A to právě ne.
3: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
5: Neříkej mě, Máničko, sakra.
3: No tak tedy, Mařeno.
5: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
3: Hubert se dopálil doopravdy. Že ti huba neupadne, víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
2: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Muždíš a roztluč to, mumlá.
5: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička.
2: Zase ani nemůk. Zase za chvilku od kovářů zalehlo zavití, delší a smutnější. Krev z něj srčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravila, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám.
3: Pět ran do čefice. To je bolest. To je bolest.
2: Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, tože prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila.
4: To by, že jsi mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty.
2: No, kdo se usnesli?
4: Preláti, probošti, jáhnové, no.
2: No, to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
4: No, to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No, to jim zasadíš ránu.
2: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
4: sakra, ale pozor, když já neumím latinsky, jen tak, že se umím podepsat a se čtením to mám špatný, to sama víš, no to ti přijde samo, oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho. Přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
2: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě.
4: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si roucha, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
2: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
4: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
2: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok.
3: Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Pak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč prostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jene můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří. Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď? Jene, co pak si zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel si.
0: Umřel.
3: Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad. Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi na prkno a nezlopěne. Konec pitomostí, tak se podívej. Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul. Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem nebo štík, nebo nejsem. Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil. A že jdu. Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla zpravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě, o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno. Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš. Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnajs, Báro, bude to lepší. Jdi se převlíknout vedle. Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozorovali ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z lahve. Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A než jsem umřel. Víš, že nevím? A byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí, prásklo to s tebou, ještě si chtěl něco říct, zmodral si a byla jsem vdova. A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili. Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráku, víš? Já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo? Jsou pod Záchrskem tam nad Miskrubnou.
5: Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček.
3: To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem.
5: Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí.
3: No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No ale stejně ti děkuju.
5: Chvilku ještě hovořili, pak dohořili svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal, kolik je funus, abych nezaspal.
3: A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův.
5: Amen, dodal.
3: A pak zaslechla, jak si povídá, modná holka. Hm, škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec.
5: Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu. Však ještě bude, Jeníku, neboj. Šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapsáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto bystřiny. A cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutí mu padla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. S farizaním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Hubert si doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránicí, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to vcelku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.
6: Rádio Jich Cymbálka.
7: Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: se stalo. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželů Joudovi.
1: Se musíš tady tak rozvalovat. Buď jich si nenatáh, nebo blbě, já nevím. Předevčírem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to budu říkat znova. Jako bych to říkala do holý skály. Prosím tebe, ty to říkám, dej to už opravit ten budík. Tady mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. Buď jsi tak tlustý, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou dělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Ale zvedni se sama.
1: No, zvedni se sama. Tebe nech to už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. To se zblázím, nezná všecko, jsem tak sama, já nevím, já se s tou jednou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, teďko, nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No to teda máš pravdu, Šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky z postele a cvičit.
1: Tak cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky před... trošku. No, praže.
3: Obě dvě paže, přece. No, počkejte, trošku se vytáhněte v kyčli.
1: Jo, to bych
3: dosáhnout.
2: Vytáhni se.
1: Ať se vytáhnu, jo.
2: No proto.
3: Skrčte levou paži s loktem stranou, takže vodorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle.
1: Tak.
3: Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže.
1: Rychlý, ano, to je rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Rychle přijelejte, flákáš.
1: Nech toho nebluda, cvič.
2: Ale mlíko.
3: Jednou tak rychle.
1: Mlíko.
2: Skrčit, napnout. Já to nejsem.
3: Lochtem.
2: To nejsem.
3: Jedna paže, druhá paže.
2: Zuby.
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej.
3: Kyčle povolili. Už to vždycky se malí
2: dobře. Už prej kyčle povolili.
3: No
1: proto.
2: Ty to máš povolený furt, o jak živa.
1: Prosím tebe.
3: Zluboko, odjedněte. Nikdy, nikdo nelitujte.
1: To teda ne.
3: Který věnujete rannímu cvičení.
1: Slyšíš to ty, Traubo?
3: Bude platit to naše.
2: Ale už to vypni.
3: Zdraví a dobrý den.
2: Rozbiju hubu.
0: Dveře domácnosti Joudových se zavřely a Marie Joudová vykročila do nového

0: Květa dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jsi povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?
1: Pane Stromu, co tohleto je? Takové nepořádek před vašima dveřma, to je každý den tohleto.
2: Teď je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak ten co den tohle?
0: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. Brevíži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolébavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa, nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? Ale to by čet kmen. Marie jako každý den i dnes si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek.
4: Děkuji.
3: Revize jízdenek.
5: Revize. Odznáček máte?
3: Paní, nejte si to, každá byla to jízdenku.
5: Já se podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
3: No prosím, odznáček. Podívejte se.
5: Jo, je to tam. To bude moment. Naj, já to mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to vidíte, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
3: Oni to mě nezajímá.
5: Slova projektu.
3: No, spěšte si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
5: No, teď mi to je. Jogurt! Je na šatech. Příchutí, no, příchuť na šatech.
3: Paní, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizorovat.
5: Tak to jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo? Vždycky jedou dva, někdy jezdí jenom jeden, dneska zrovna dva jedou. Tak se zatím blezte do toho druhýho a zatím to najedu a tak
3: dáte. Ale mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, já vím dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
5: Tak podržte mi to tady.
3: Já vám nic držet nebudu, to není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
5: Se snažím ukazovat vám.
3: Nebo občanský průkaz.
5: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý dom trošku soudnej člověk viděl, že jsem tady píchla, když jsem vešla. Já hnedka přece nemá cenu tu korunu dám vždycky, ne?
6: Jedině tak zhruba mám, paní.
3: Kdybyte se mi dovolal vědět ze svědku, já chci po vás platnou jízdenku.
5: No teď povídám, že ji hledám, pane.
3: Čekám.
5: No, tady. Tady, je to ona.
3: Kožte? Tak? Ne, to není ona.
5: Co to je?
3: To je los.
5: A je, s taťkou.
3: Stále čekám, paní.
5: Nemám brejle, tak se. A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
3: Ne, to také není ono.
5: To není ono, co to je toto?
3: Kažte? No jim to mě nezajímá.
7: Konečná, vystupová.
5: No konečná, no. Konečná. Já jsem přijela 3 stanice. Kvůli vám jsem přijela 3 stanice.
3: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám. Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
5: Jděte s tím pokoj.
3: Kam jdete?
5: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
3: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
0: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Na konečné. Nezbývalo než opět stopovat.
3: Ale jistě, paninko, pojď se.
5: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete?
3: Já? Jak chcete vy? Dopředu, no. Jestli chcete.
5: No, to je se do smrti. Co? Děkuju vám moc, vy jste mě vytrhl ten teda.
3: Tak jdem?
5: Jeden. Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska Bochočín.
8: Náhoda.
5: Jo?
8: Přesně tam taky je.
5: No tak to je klika, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém. Víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize. Já jsem hledala tak dlouho lístek, jsem přejela. No, to je taková nepříjemnost. Tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci.
8: Dovolíte?
5: No.
8: Zařadíme rychlost.
5: A jistě.
8: Dávám trojku.
5: Jo. To je divná trojka tohle.
8: Tak dám dvojku.
5: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já jsem tak... Já vám asi překážím, ne?
8: Ne, vůbec ne.
5: Já jsem myslela, že tak se jako...
8: Zařazuju.
5: Ještě musím dneska nakoupit. Já jsem nechala, vždycky se dělám seznam. Víte, po ránu se dělám seznam, co všecko musím. Já jsem to dneska takovým tom fofru nechala celý doma. Já jsem to nestihla. Já mám prostě jenom jedné ruce, jak se říká, že...
9: Marie se vybaví znovu obraz Karla, jak stojí na revíži.
5: Jak vypadal? Tak nebyl ani starý, ani mladý, a hlavně nebylo na něm vidět,

0: Teď bys to pořád jelo
1: a vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
0: No to, a tohle to ne, teda ty motory, na to je náš taťka.
1: A v čem se vyznáte?
0: No tak já, kletu na strany, jak datel.
1: Jako datlík? No. Jako datlíček?
0: No tak moc, tak
1: začukejte. Takhle, čuk.
0: A kde sejte, takhle?
1: A, B.
0: Co to děláte, tohleto?
1: Čukám.
0: Máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
1: Cítíte?
0: To je ta chemička, že jo?
1: Příroda.
0: No já už to dneska nepoznám, ale to je stejný. My máme zahrádku u Mníško.
1: Já mám taky zahrádku.
0: Kde?
1: Na střeše. Vidíte ten puntík?
0: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
1: Zmáčkněte si ten puntík.
0: Co to udělá?
1: Zmáčkněte si.
0: Ne, to něco udělá.
1: No?
0: Ne. Je to... Je, kurva, se to celý povalilo, ta sesle. Co to děláte?
1: Ležíte.
0: No jo, ale...
1: Vyležíte.
0: Počkejte, nevte toho. Já, ne to, co to blázníte, tohle, nedělejte to. Já mám po ránu jiný starosti, já musím do práce, já už tam měla půl hodiny bejt. Prosím vás, ne.

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co je s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Je něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty karbanátky. Jak je přivezla teda Karla, vozí je vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Lukáš, podívej se na mě.
3: Co je?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdá.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle, takhle.
3: A prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Se podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Hele, mami. Já se vezmu ten karbanátek.
2: Tak to, že ho ohřát, nebo ho budeš jíst studenej?
3: Hele, mami, prosím tě. A to je jedno, ohřátý nebo studený.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Mami.
2: No tak co zase?
3: Zastav se, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko, už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat a máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová odvedla, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: No, tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo. Já si myslím, že by si našla nějakou známost. Jsi pěkná.
3: Když holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
2: Co? Ta od Kazdový odvedle má už takovou hezkou známost půl roku. No, mě už to určitý Kazdový přišla takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk. Nejdřív musíš mít známost, a pak to bude kluk, nebo holčička, nebo dvojce. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.
2: 17? Já tě měla ve 22, až jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to, Blanko.
3: No co, no já to budu mít teďka 17, no.
2: Ty budeš mít.
3: No kluka nebo holku.
2: Blanko. Co pak to jde?

0: pozor! Tady se dělá hlubinej vrat!
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
1: Že by Květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zabudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
1: Dál? Ne, nejsem povrchní. Vždyť přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo. Občas jdu na operetu. I s manželem. Ten sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy. Ne, 5. Teď jsem dostala k Vánocům. Zamleda jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou prout. Na Hluboký. Na Hluboký jsme byli s manželem na dovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarádka.
2: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabeza na Smíchově a začal psát na stroji.

0: dnes uměl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já, Zdeňku, mohl?
2: To jsi ty. Mal by je. No pojď dál.
0: Děkuji. Neruším?
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuji. Opravdu tě neruším?
2: Opravdu mě nerušíš.
0: Já si připravím, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale tady neušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdeňku.
2: Ale vůbec nemaluje, tvůj pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla? Vypadám naprosto normálně, vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdeňku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, Marie, co? Já ti prostě říkám, že mě nerušíš a tě to, no prostě.
0: Já si ruším.
2: Ale nerušíš mě, Marie. No, no tak, Marie, uklidni se, no tak.
0: To
2: no.
0: Jsem chtěla slyšet.
2: Klid, klid.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě.
0: Děkuji.
2: Udělám.
0: Děkuji ti. Já si zapálím.
2: Jo, jistě. No víš.
0: Děkuji.
2: Zapálím.
0: Zdenku. Zase.
2: Cože?
0: Zase.
2: Zase? Kdy? Kde?
0: Na tom stejném místě, pořád okola.
2: Šoféra?
0: Zase šofér.
2: To snad není možný.
0: Dvojku, potom jedničku. Tak.
2: Jakou dvojku? Takovou
0: ale
2: jedničku. Prosím tě, Marie, vymysli si něco originálnějšího.
0: Já už nemůžu.
2: Tohle mi říkáš léta a léta a zaplať pambu léta nic. No.
0: Zdeňku, já tě strašně potřebuju.
2: No, dobře, dobře, dobře.
0: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo na tajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
2: Co?
0: Že se máme rádi.
2: Tak počkej, počkej, počkej.
0: Ne, ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdeňku. Já se rozvedu.
2: Ale
0: já jsem si to rozmyslela. Já už nemůžu žít dál s tím.
2: Prosím tě, Marie.
0: Oh, no, no, no.
2: My jsme tady sami, Marie. No tak. Vedle je takový hubáček. No.
0: To ten hubáček?
2: To hubáček je vedle. No co?
0: Toho neznám. No.
2: Dobře, tím líp. Marie, prosím tě. Co nejnaléhavěji tě prosím.
0: Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
2: Marie, musíš být trpělivá a statečná.
0: Ale já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
2: Podívej se, Marie.
0: Já jsem férová ženská.
2: Uklidni se. Nemáš na to léta, Marie, aby ses mohla rozvést.
0: Tak kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
2: Počkej ještě chvíli, neboj se, Marie. Počkej.
0: Zdenko, to nejde. Ty jste mučivý.
2: Není vhodná doba.
0: Tak kdy to bude?
2: Marie.
0: To jsem říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdenko?
2: Nic. To je wog.
0: Co?
2: Wog.
0: Já už ti přestávám rozumět.
2: To je jako z kafe, wog. Kam si to dala?
0: Co?
2: Na kterou Prahu?
0: Na Prahu 1.
2: Kdy? Včera?
0: Včera. Já už nemůžu.
2: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
0: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život.
1: A Zdenko, s tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
2: Pomeň, Marie.
1: Pořád číst.
2: Já musím za jedním číst. Svým kolegou.
1: Marie. Milovat. Budeme se milovat.
2: Aby mě trochu zpamatoval. Víš, Marie?
1: Číst.
2: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Milovat. Milovat. A číst.
3: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: neuším.
1: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna ta je dokončil tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
0: Děkuju.
1: Co je s tebou? Jseš nějaký divnej?
0: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
1: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
0: Na to teď nemám myšlenky.
1: No jo, a co fotbal? Půjdeš si začutat? Čut, čut, co?
0: Možná půjdu, možná ne.
1: No, tak co je s tebou?
0: Hele, podívej. Víš, ta moje.
1: Která? Jo, ta tvoje. Tak o co jde?
0: Tak ta moje mi člověče teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
1: O rozvod?
0: Přesně tak. To mi řekla.
1: Kdy?
0: Dneska.
1: Dneska?
0: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
1: No, teda pozdrav pámbu. No a co dál?
0: No, co dál? No, prostě to podala, jakože chce se mnou žít.
1: To ti řekla? No, neblbni.
0: No, neblbnu. Nevím teď, jak to mám řešit.
1: No, podívej. Zhřešit.
0: Ne zhřešit, ale řešit.
1: Tak to řekni rovnou, ty jsi zhřešil a teď nevíš, jak to máš řešit. Podívej, to jsou věci, které nás právě obklopujou. Jistě, že to nemusí být vyloženě tedy jako antagonistický.
0: To máš pravdu. To nemůže být vyloženě.
1: Jo, a můžu ti poradit tedy, že skutečně těchto případů máme plno.
0: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
1: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
0: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
1: Tak proč za mnou chodíš?
0: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No, tak naschle.
1: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do ločníku, ne?
0: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
1: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
0: Já si teda poladím sám.
1: Buď tak hodnej.
2: Blbec. Smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marie rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla kudy kam.
3: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
2: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
3: Prosím vás, já mám takovou prosbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý dom je všecky stejný a...
4: Cože,
3: já...
4: promiň, co malinko jsem byl mimo. O co go?
3: Ježiškot!
2: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fámy, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
4: Já teda, paní, nevím, co hledat. Já se sám tady také těžko orientuju.
3: God, na sídlišti, God. A kde máte vůz?
4: No co je právě, co já ho nemůžu najít, no. Madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
3: Tak vy taky hledáte?
4: Taky.
3: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel. Milostivá, třeba něco za šantročí, já jsem...
4: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
3: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
4: Tak počkejte, teď jsme tady.
3: Tady.
4: A výpadovka, moment, co by měla být tam.
3: Ano. Ne, počkejte, tam není. Odtamtud jdu.
4: Tak zpět. V tom to není, moment. Vylučovací metoda.
3: Ano.
4: Celý ten směr vypouštíme.
3: Ano.
4: V tomhle směru jdu já.
3: Jdete vy, ano.
4: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
3: To je úžasná logika.
4: Moment. Ano. Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní. Tímhletím taky ne. My na to přijdeme, moment. Co bude tenhle směr?
3: Tam?
4: Tam.
3: No, tak já půjdu s vámi. Jdete tam taky?
4: Tam?
3: No.
4: Tam já nejdu.
3: Tak já nevím, co budu dělat.
4: Já to zkusím, tudyhle.
3: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
4: Aha, no, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
3: Já koukám.
4: Tak co budeme dělat? Počkejte, no. Zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
3: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
4: Tak, no. To znamená, že oba dva jsme našli, co hledáme.
3: Ano, výpadovku.
4: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
3: Ne, tak vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
4: Samozřejmě, prosím.
3: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
4: Prosím,
3: ne. Děkuju.
4: Tak, so bye bye.
3: Já si vás hluboce vážím.
4: Bram, že jste tu vy. Očima sněm zaváte. V duši má chladný stín. Adam pouchem srdce.
5: Revize jízdenek.
3: Už je tu zase.
5: Revize jízdenek.
3: Honem pryč.
4: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak zbohem, revizůrku.
6: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
2: Mezitím vytáhl další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano nebo ne, a všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodilo dítě.
2: A je to chlapeček, maminko. Jo.

0: přinesla dobrá parta stavbařů na dobrou svačinu do místní restaurace na dobré.
1: Hele, buchta!
2: Prosím vás, nechte si toho.
1: No jo, ta teda je.
2: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Byl už v polední. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom jí zrazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě před polednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Jseš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej. Já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, pip, pip, píp. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší, to ti mohu říct.
3: A co to je to pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to teď prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká, konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9.
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jí to do práce na 7 nevyšlo. Ale musí tam jít. Kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: budu zoufalý jako štípout. Já bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat to, co bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, to je taková nuda. Jo, kde já to ležím?
1: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahrat.
1: Na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13, 14.
0: Co to je?
1: Případně
0: jiný. Já to něco mám.
1: Soudruh
0: Rambousek to snad není možné.
1: Se dostaví do výkupny kože. Večer je v kulturním domě
0: zábava.
1: Účast nutná. Konec.
0: Tak nevím, co mám dělat. Mě tak nebaví zoufale. Já si lehnu na bok.
2: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
3: Veliký malér, čověče, no jo, no jo. Já nevím, jak z toho. No 14 nás odjelo. No jenom 13 se nás vrátilo, no já vím, to je situace, čověče, to je... Moment. Ano, dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste kdo?
4: Já jsem Jouda od Marušky, co byla s váma na táboře.
3: Aha.
4: No.
3: Už je to tady. Ahoj, ahoj. Pak ti zavolám.
4: Ahoj. Můžu na kličku?
3: Můžete.
4: Pane instruktor.
3: Jo, prosím.
4: Jo, děkuju, já si tady... Nezdám to se, že vás takhle večer otrávuju, ale vidím, Saš, nebo okolo, že vidím, že svítíte, tak
3: se... No jo, no,
4: zajdu.
3: Jak tak se máte?
4: No to víte, no tak jak se mám, tak... Práce a zase práce.
3: No jo, tak jste si odfrk, že jo?
4: No, takhle, proč jsem
3: sami teď, že jo?
4: No, sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor. Víte, ona, všichni se vrátili před jednem, že jo? A naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila. Tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo? Když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, jo, ale to by nebude to. Ale teď už, jako mamka říká, tačko, běž tam, zeptej se, že jo? Tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo? Ale jako je mi to už divný.
3: No, no, tak to víte, no, co znamená týden, že jo?
4: No jo, to znamená celý život, jo?
3: No,
4: právě. No, tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, ne, ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnou, znáte to, no holka, to víte.
3: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle.
4: A co pak, prosím vás, můžete takovému mláděti odporovat?
3: Bývalo by to dopadlo jinak.
4: No, tak hlavně, že se zablblí.
3: No jo, to se zablblí až moc.
4: No jo. Tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká.
3: Co? No, no, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Že jste si odfrkli?
4: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktore, tak ty znáte, kdy to je holka k zulíbání, že jo?
3: No, no, no tak, nic, nic.
4: Takový pobledlej. Ne, víte, co vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec dověs je vůbec můj, ale mám rád, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktore. Ježišmarja, hodí se už neodvyknu, to vám řeknu. Co s váma je, nějak pojď. Tam tady taky horko, že ho se potíte. Tam.
3: Pane Udo.
4: No.
3: To je situace.
4: No, situace je všude, to je všude rozhašené, až ty noviny, to je všude. Všude, západ, východ, svůdat se to mele. To víte.
3: Kolik je vaší paní?
4: No, paní je už, no, 50 na krku, nemyslete, vypadá pěkně, ale to ona zase udržuje.
3: Jo?
4: Ona chodí do toho kosmečáku, jak říká jednou za půl roku a vždycky to vykonal.
3: Zrovna nedávno jsem četl, že...
4: Co?
3: V nějakém časopise, že snad 60 letá, si představte, že porodila teď.
4: Ale to my bychom už nepávět. Ono, my se to vypipilali, víte, jak se to vypipila, tak už pak říkáte, dejte pokoj už. Taky se nazlobila, volka, že jo. Taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlava, je. Tak to si nás kde je, ať, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na ně
3: no,
4: spojení nějaký,
3: už,
4: víte, aby nám dala vědět.
3: To už asi těžko napíše.
4: A co to jako nebo?
3: Ale nic, nic, to je situace. Moment, já se napiju.
4: Počkejte, to je ocet.
3: To nevadí.
4: No, no počkejte, ale vy jste, Pane instruktor, tak mě řekněte do očí, co se stalo, nebo co jako zatavovala se tam, nebo co jako...
3: Klidu, pane Joudo, uklidněte se, jenom abyste byl v souvislostech. Podívejte se.
4: Prosím vás, jdete mi taky trošku do vodce.
3: Znáte Sázavu?
4: No tak já ji moc neznám, já jsem neplaval nikdy moc.
3: To je velice krutá řeka.
4: No jo, a... to je svinstvo. Myslím ten vodce teda.
3: Jo, jo. Slabý neplavec. No. Nemá absolutně žádnou šanci.
4: No to ne, holka teda trošku jako tu čubičku, že jo, jako...
3: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
4: čubičku. No trošku čubičku uměla.
3: Neuměla. A jo, to byste musel vědět, neuměla žádnou čubičku,
4: prosím,
3: pane Udo.
4: Prosím, ty jsi to učil.
3: No tak se jí to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla bejt.
4: No, počkejte, to... nechcete říct, že jste...
3: To počkejte. Povídám, ne? Říkám, že by tady mohla teď být.
4: No, kde teda je?
3: No, ne, ta, já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
4: No, počkejte, kde je moje holka, kde je moje bubelinka?
3: Situace.
4: My tak říkáme, víte?
3: Jak říkáte?
4: Bubelinka. Moje dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
3: Pane Hudo.
4: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
3: Sázava má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
4: Vejry, jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
3: Vaše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
4: No, no tak co je?
3: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě je boubelinka, nebo...
4: No a co, tak... Vy se celý třesete pro Boha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
3: Pane Udo, klid. No prostě...
4: Co se stalo s naší boubelinkou?
3: A to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
4: Tak co je?
2: To jsou ty proudy.
4: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se nikam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam

0: Je, to je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
0: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
0: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
2: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: mně připadalo, jako by toho tolik věděl.
1: Marie byla na konci svých sil. Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
2: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíku, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor! Má tam spojku, která jede až do Jinonic. Upozorněme, že X4 od 3. května nejezdí. X5, která jezdila místo X4, jezdí do 29. dubna s výjimkou pracovních sobot a pracovních dnů před dny pracovního klidu. Opakuji. Upozorněme, že autobus 180...
3: Kamže jezdí X5?
4: Ale teď vznikal do Hlubočep.
5: No jo, a tamže to končí.
6: Hlavně se musíme dostat k přívozu.
3: Ale kde je přívoz? Tak kde je přívoz, pro boha?
4: U stanice, u přívozu, to neznáte, paní?
3: No to neznám.
4: U přívozu, tam přece vždycky jezdila 156.
3: No to
4: vím, nebo když tam byly koleje, tak jezdila 4.19. No. Tak na koho máme teďko čekat?
5: Na přívoz, ale nejdřív se musíme k tomu přívozu dostat. Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká, já jdu na přívoz.
4: Pozor tady.
7: Já jdu také.
4: Uvolněte to tady.
3: Uvolněte to tady, my jdeme na přívoz.
8: Počkáme, nám něco pojede.
3: Jo, pozor, aby vám pojede. Taky jednou neujel vlak.
4: Tak pojďte všichni.
1: Pojďte. Náhodně cestující, kteří si říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
9: Tak přívozáci, už jsme tady.
3: Je, já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
4: Místo X-ky má Y a zatím jede převozník.
10: Přátelé, počkáme 20 minut, 20 minut.
11: Haló, haló, pozor, tamhle jede. Haló, pane, kam jede?
12: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
13: Kdy se dostanu do práce, teď už je odpoledne.
14: Haló, zastavte, tady jsme.
15: To jsou olympionici, ty trénujou.
14: Konečně, už je tady.
12: Pojďte, všichni pojďte a opatrně, ať to nepřebrnete.
14: Pojďte, já to
13: musím
14: nazad.
13: Nazad?
14: Nevíte, jak se dělá ten?
4: On
14: myslel.
4: Uzel?
14: No.
16: Co já vím, já podnik nedělal.
4: Já to
16: dělal. Já už měl být dávno v práci.
14: Herko, to je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
4: No to je cool.
14: Málem jsem vás přivázal k lodi.
4: Víte, že jo.
14: Opatrně nastupujte. Už se to vymáčí.
13: Já mám mořskou nemoc.
14: Já. Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
4: Počítejte.
16: Poplavit!
4: Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
14: Jedeme, vem vás těch!
4: Jedeme!
14: Počtr
1: Alice s cestujícími vyrazila na obtížnou cestu.
14: Pozor! Vylejvejte vodu! Asi se potápíme!
7: Revize jízdenek.
17: Chcete nám radši pomoct vylejvat vodu?
7: To není v mé náplni práce.
14: My se potápíme a tě se kontrolují zdenky!
18: A nedobre za
14: kávu!
18: Za kávu
14: někdo... Dejte si něco, no tak...
1: Ale je se to konečně poznala loupa. To, po čem toužila. A čeho se zároveň bál. A najednou to tam bylo něco strašného. Zapletá se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
18: Nešajte na mě!
1: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její splihlé šaty rýsovaly neforemné tělo.
11: Jděte kousek dál. Teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
17: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já se tvá dejchám, teď jsem se topila.
7: Já jsem taky čekal na jednu... To jste vy?
17: No, ne. No to jste vy, no.
7: To znamená, paní...
17: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
7: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
17: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani možnost. Mě řekli, že XK nejede. Na druhém břehu, že místo toho jede 150 česká. Od 1. března, že...
7: To mě nezajímá. Podívejte se, byla prostě výluka. Nedá se nic dělat. Museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku. Vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
17: Ale já jsem dala korunu převozníkovi.
7: Čekám. Občanský průkaz.
17: Ale na tom nic nepoznáte. Tam nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel. Je to celý promáčený samá šmouha. Podívejte, no. Co vám je?
7: Změna. Spad mi do vody odznak.
17: Chudáku.
7: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
17: Jste strašně hodnej.
7: Nechte toho.
17: Vy jste, pane, já...
7: Nechte
17: já se
7: toho.
17: Vám musím hluboce poklonit.
7: Ale ne, ale co můj odznak?
17: Já se vám musím hluboce poklonit.
7: Tak to je konec, Rudla.
17: Já se vám musím hluboce poklonit.
7: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez odznaku? Revizor bez odznaku, to je jako kráva bez rohu.
11: Rudlo. Celý život si se vzal.
1: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. A přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jedno ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to, jak se to? Stříbrný, ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to, takový to bylo. No, byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu, ale byl trošku starší.
13: Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu, co vystupují od prvního do posledního dílu v kravatě a šatech.
1: Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
19: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky své chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum, ale kdo by takovej nebyl? Vážený Československý rozhlase, znovu

0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1.

0: na Lidické. www.tomšejovi.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Krajina u Valtice zazelenala, v katastru úvaly u Valtic nechali podél polních cest vysadit 318 nových stromů. Součástí projektu je také téměř 5 hektarů druhově pestré květnaté louky. Úpravy mají pomoci krajině lépe zadržovat vodu a zároveň omezit erozi půdy.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, 20 až 23 stupni Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
0: Tak dobré řemeslo.

0: pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclavská tiskárna Valstedt Moravia Press téměř dokončila distribuci volebních lístků pro říjnové senátní a komunální volby. Termín 24. září tak podle vedení firmy stihne s rezervou. Na výrobu bylo potřeba zhruba 800 tun papíru. Na celé zakázce se podílí přibližně 120 zaměstnanců.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno z 20 až 23 stupni Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Na okraji Hustopečí směrem na Velké Němčice může vzniknout nový průmyslový a logistický areál CT Park. Potřebnou změnu územního plánu schválili zastupitelé. Areál je plánovaný mezi dálnicí D2 a silnicí 425 na místě dnešních polí. Zastavit bude možné přibližně 40 000 metrů čtverečních, tedy asi 4 hektary.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, 20 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbb.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Mikulov v posledních letech investoval do škol, hřišť i nových možností předškolní péče. Jedním z nejvýraznějších projektů je venkovní učebna Archimedes u základní školy Valtická. Ta nabízí moderní techniku, meteostanici, nádrž na dešťovou vodu nebo vyvýšené záhony. Město modernizovalo také hřiště u základní školy Hraničářů a v Pavlovské ulici. Další úpravy teď pokračují u základní školy Valtická.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno z 20 až 23 stupní Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Krajina Uvaltice zazelenala, v katastru Uvaly Uvaltic nechali podél polních cest vysadit 318 nových stromů. Součástí projektu je také téměř 5 hektarů druhově pestré květnaté louky. Úpravy mají pomoci krajině lépe zadržovat vodu a zároveň omezit erozi půdy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, 20 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: I dnes mám pro vás spoustu pozvánek na vinařské akce. Podrobněji se ale podíváme na tu v Bzenci nominační výstavu slovácké podrobnosti do salonu vín, ale mám tady i novinku přímo od Michelina. Tí nově teď hodnotí i vinařské domy, ale podíváme se i na jednoho největšího vinařského podvodníka, ale o tom všem až za chvilku a podrobněji. Já jsem Rastín Lenovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih Cymbálka.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Blíží se bzenecké krojované vinobraní a s ním letos i veřejná ochutnávka všech vín za Slovácku podoblast. Mluvím o tomto pátku 18. a sobotě 19. září. U bzeneckého zámeckého parku bude opravdu z čeho vybírat. 96 vinařů, ale zajímavá je i statistika například nejúspěšnějších obcí, které získaly nejvíce medailí. Tak top 5 zní Ratiškovice, Bzenec, Mučení, Kyjov a Prušánky. Top 5 nejúspěšnějších tratí je Mučenice Úlehle, Ratíškovice Hrubé pole, Nechvalín Borový čtvrtě, Blatnička Vinohrádky a Polešovice Míšky. No a top 5 nejúspěšnějších vinařství vypadá takto. BV vinařství, Zámecké vinařství Bzenec, Spielberg, Vinné sklepy Skalák a vinařství Vaďura. Zkrátka doporučuji vám tento pátek anebo sobotu do Bzence vyrazit a přelíznout si to. No a k tomu po oba dva dny vám bude vyhrávat i cymbálka. Sobotu se představí desítky veteránů, Zámecké sklepy nabídnou i speciální prohlídky s degustací, no a já myslím, že opravdu není o čem. Vstupné nula, platí se buď to každý vzorek zvlášť, anebo 500 za vše. Více se dozvíte na webu Sdružení slováckých vinařů CZ, kteří taky výstavu pořádají.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: A teď bude řeč o největším vinařském podvodníkovi historie. Někdy se do světa vína totiž to zapíšou i tacoví lidé, se kterým by se víno spojovat rozhodně nemělo. Indonézan Rudy Kurniawan přišel do USA v 90. letech na studentské vízum a stal se největším vinařským podvodníkem historie. Ve vlastní kuchyni míchal levné kalifornské Pinot Noir s laciným Bordeaux, etikety uměle zestárnul pečením v troubě a takto vyrobené padělky prodával až ve 12 tisících lahvích. A napálil třeba i uznávané someliéry. Na jedné dražbě vydělal skoro 25 milionů dolarů. No a prasklo mu to v momentě, kdy začal nabízet lahve z let 1940 až 71 od vinařství Domain Ponzot. Jehož majitel ale prohlásil, že takové víno se u nich vyrábí až od roku 1982. A tak to celé splasklo. A stálo ho to 10 let vězení a desítky milionů dolarů na pokutách a odškodném. Po 7 letech byl ale deportován zpět do Indonésie, kde dnes, světe div se, tada, pracuje jako degustátor pro bohaté klienty Singapuru a Hongkongu. Jojo, svět je plný paradoxů a ono okřídlené, no co se v mládí naučíš, by se dalo poupravit na co se v mládí blbě naučíš, to si odsedíš.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Michelin má nové hrozny. Michelin, mluvím o tom, který je už 100 let spojený hlavně s restauracemi. Myslím si, že asi není nikdo, kdo by někdy neslyšel o michelinském průvodci těch nejlepších restaurací po celém světě. Letos ale poprvé vstoupil i do světa vína. Nové ocenění Michelin Grape totiž to neposuzuje jednu láhev anebo jeden ročník, ale celý vinařský dům, práci na vinici, technické mistrovství, vztah k půdě i to, jestli si vinařství drží kvalitu dlouhodobě rok co rok. Škála má 1 až 3 grapes a podobně jako hvězdičky u restaurací. První výběr představil Michelin letos v červenci v Burgundsku, druhý na začátku září v Bordeaux, kde navštívil hned 84 vinařství. 9 z nich, mezi nimi Chateau Lafite Rothschild, Petrus anebo Chateau Requiem, získalo nejvyšší ocenění 3 grapes. No a dalších 16, včetně Chateau Mouton Rothschild anebo Chateau Margaux, 2 grapes a 7.31. No, bude zajímavé sledovat, kam se tento nový žebříček vydá dál.
0: S jihem za vínem. A Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih Cymbálka.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: No a teď už slibované tipy, kam si můžete v následujících dnech volna zajít přímo k vinařům anebo na nějakou vinařskou akci pokoštovat spoustu vín. Tak si pište Archlebov, Blatnice pod svatým Antonínkem, taky Čejkovice, Hlohovec, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Polešovice, Brušánky, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Vrbovec, Znojmo a zmiňovaný Bzenec. Tak třeba se tam potkáme. Já se na vás budu těšit, nejenom tam, ale třeba už hned příště na vlnách Rádia Jih a Rádia Cimbálka. Do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem. Za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Břeclavská tiskárna Valsted Moravia Press téměř dokončila distribuci volebních lístků pro říjnové senátní a komunální volby. Termín 24. září tak podle vedení firmy stihne s rezervou. Na výrobu bylo potřeba zhruba 800 tun papíru. Na celé zakázce se podílí přibližně 120 zaměstnanců.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, 20 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máma rád, mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
1: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
0: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: kamarád.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Tam, kde jsou moje korene, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde

trasou nazveme. V něj, člověče, máš svoje ľúbenie, kde striehnu orly tatranské a dvom záleží na lásce.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Na okraji Hustopečí směrem na Velké Němčice může vzniknout nový průmyslový a logistický areál CT Park. Potřebnou změnu územního plánu schválili zastupitelé. Areál je plánovaný mezi dálnicí D2 a silnicí 425 na místě dnešních polí. Zastavit bude možné přibližně 40 000 metrů čtverečních, tedy asi 4 hektary.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno z 20 až 23 stupni Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: V Břeclavi Poštorné začne 21. září výluka autobusů kvůli stavebním pracím na silnici 1/40. Omezení potrvá do 12. října a dotkne se několika regionálních linek. Linka 571 například pojede ve směru na Břeclavské autobusové nádraží odklonem přes ulice Díly a nádražní.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno, noční teplota 11 až 8, jaké bude víkendové počasí, zítra skoro jasno nebo polojasno, jen přechodněji oblačno, zítra přes den až 24 stupňů. V neděli oblačno, k večeru až zataženo, naměříme 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: V uherskohradišťských Štěpnicích začnou 21. září stavební práce na rozsáhlé obnově sídliště za více než 90 milionů korun. První etapa se zaměří na křižovatku u domova pro seniory. Následně se práce přesunou k mateřské škole a k bytovým domům v ulici Štěpnická.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno, noční teplota 11 až 8, jaké bude víkendové počasí, zítra skoro jasno nebo polojasno, jen přechodně oblačno, zítra přes den až 24 stupňů. V neděli oblačno, k večeru až zataženo, naměříme 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio Jich Cimbálka, rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Kyjovska.
4: Nemocnice Kyjov připomíná možnost očkování dětí proti chřipce. Ideální období je od října do prosince. Vakcína je doporučena dětem od 6 měsíců, zvláště těm, které mají zvýšené zdravotní riziko. Pro děti od půl roku je k dispozici klasická injekční vakcína, od 2 do 18 let také vakcína podávaná do nosu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno, noční teplota 11 až 8. Jaké bude víkendové počasí? Zítra skoro jasno nebo polojasno, jen přechodně oblačno. Zítra přes den až 24 stupňů. V neděli oblačno, k večeru až zataženo, naměříme 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Téměř letní víkend klasicky utnuly dešťové přehánky. A tak musíme u některých odrůd sbírat hrozny, které nejsou v nejlepší kondici a jsou napadený plísní šedou. Tento problém lze, když už ne úplně odstranit, tak alespoň eliminovat. A pokud je hrozen napaden plísní masivně, raději jej vyhoďte. Ušetříte si tak mnoho budoucích starostí s vínem. Jenže i důsledně provedená selekce při sběru neznamená, že je vyhráno. I hrozny, které vypadají zdravě, v sobě zárodky plísní mají. A k tomu je třeba uspůsobit celý proces výroby vína. Oproti sběru zdravých hroznů musíme jednat pružněji a využít tomu i několik pomocných prostředků. Hrmut ošetřte přípravkem Tanfur Blanc, který zamezuje oxidaci a šíření bakterií. Macerace hroznů je velmi užitečná, ale v tomto případě není úplně bezpečná. Pokud chcete trochu zariskovat a maceraci na krátkou dobu provést, je vhodné ji urychlit za pomocí enzymu Rapidase Expression, který pomůže zlepšit extrakci aromatických látek, zvýšit podíl samotoku a snižuje podíl kalu. Po ní následuje lisování, které nějak výrazně neprotahujte. Hotový mož odkalte pomocí enzymu Rapidase Clear, který nejméně po 6 hodinách stočte do další nádobí na odkalení bentonitem. Na to použijte speciální bentonit V Clear, dostanete tak plně čistý mož. Při stáčení moštu do kvasné nádoby přidejte do nádrže přípravek Fermihl Detox Extra Firm, který na sebe naváže zbylé nežádoucí látky, které by mohly bránit fermentaci. Kvasný proces samotný pravidelně kontrolujte nebo jej nechte kontrolovat. Já na to mám doma speciální pracovnici, která má kontrolu burčáků na starosti. Musím říci, že je poctivě senzoricky probírá. Totiž včasným zjištěním problému si do budoucna ušetříte mnoho práce. Pokud jsou hrozny silně poškozené, musíme postupovat nekompromisně. Když jsme umírně nahnělých hroznů postupovali pružněji, v tomto případě musíme se zpracováním vyloženě spěchat. Napadené hrozny obsahují velké množství nežádoucího enzymu lakázy, který způsobuje nevratnou oxidaci. Abychom tento enzym vyrušili, je nutné aplikovat tanin s vysokým antioxidačním působením. Výborný je například Fermitan Green Hill. Co se týká macerace, tu u silně nahnilých hroznů vůbec nedoporučuji a po pomletí hroznů rovnou lisujte. Lisování by rovněž mělo probíhat velmi rychle, aby styk s napadenými bobulemi byl co nejkratší a taky ne moc vysokým tlakem. Následuje odkalení opět enzymem a bentonitem Bentohill V Clear, které dokážou část nežádoucích látek eliminovat. V případě extrémního napadení můžeme přidat k bentonitu ještě aktivní uhlí, ale pozor, příliš velká dávka aktivního uhlí může hroznům vzít i zbývající pozitivní vlastnosti. Jak se říká, všeho s mírou, a pokud jsou hrozny úplně zčernalé, nezbývá, než to vzdát. Není to žádná věda a pokud si nejste jistí pořadím, rádi vám u nás poradíme. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Znaš to, Vienka,

0: wave.cz. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: V Lipově začne ještě letos oprava téměř 2-kilometrového průtahu obcí. Silničáři vymění vrchní vrstvy vozovky, na některých místech opraví také podloží a obnoví dešťové vpusty i vodorovné dopravní značení. Náklady mají přesáhnout 18 milionů. Jihomoravský kraj zároveň schválil přípravu dalších 5 silničních staveb za celkem zhruba 277 milionů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno, noční teplota 11 až 8, jaké bude víkendové počasí, zítra skoro jasno nebo polojasno, jen přechodněji oblačno, zítra přes den až 24 stupňů. V neděli oblačno, k večeru až zataženo, naměříme 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: V Břeclavi Poštorné začne 21. září výluka autobusů kvůli stavebním pracím na silnici 1/40. Omezení potrvá do 12. října a dotkne se několika regionálních linek. Linka 571 například pojede ve směru na Břeclavské autobusové nádraží odklonem přes ulice Díly a nádražní.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno, noční teplota 11 až 8, jaké bude víkendové počasí, zítra skoro jasno nebo polojasno, jen přechodněji oblačno, zítra přes den až 24 stupňů. V neděli oblačno, k večeru až zataženo, naměříme 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.

0: Pro seniory následně se práce přesunou k mateřské škole a k bytovým domům v ulici Štěpnická.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: Dnes večer polojasno, noční teplota 11 až 8, jaké bude víkendové počasí, zítra skoro jasno nebo polojasno, jen přechodněji oblačno, zítra přes den až 24 stupňů. V neděli oblačno, k večeru až zataženo, naměříme 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.